V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

ty kazal v pondelok, pídem razom po barvinok. Ja prišiel, tebe nemám,

Na Litere ste počúvali literárne pásmo pod názvom Túlavé topánky Karla Čapka. Autorsky ho pripravil Milan Materák. V réžii Jara Riháka účinkovali Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Eva Medelská. Reláciu redakčne pripravila Miriam Vojteková a mala premiéru v roku 1995.

Negresko nisa more? Stredozemné more? Nie, nie. Moje. Moje more. Už nikdy... Nie, nie, nie morem. Moje more. More. Anna. Anna a more.

V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: paar. Der war ein wunderbarer Clown, oh mein Papa. Der war ein großer Mann.
1: Odkiaľ poznáte túto pesničku? Veď je zabudnutá.
0: Ako počujete, nie je? Tak, už je to OK. Nepoviete mi, že voniam?
1: Ja necítim. Slzy ste mi utrli, ale nos. Mám ešte plný od dojatia.
0: Prosím.
1: Nie je zasoplená.
0: Nie. Trošku od krvi, ale sopel tam nie je.
1: Teraz bude. Ďakujem. Keby bol soplík váš a krv moja, nechal by som si ho na pamiatku.
0: Môžem takto zostať. Už som celá dolámaná z toho kresla. Môžem.
1: Aby však.
0: Čo prosím?
1: Aby však.
0: A to je čo? Také zaklínadlo?
1: Nie. Meno.
0: Meno?
1: Jednej postavy z jedného románu. Končí slovami. Moment, spomeniem si. Končí slovami. Môj anjel Abíšak vstáva ze židle. Na sobě jen pestrý šátek. Její oči jsou temné jako stany kedarců. Chci zase mít Boha. A posílej mi dívku.

Stripli mi menovku a zdvihli golier. Popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti goby, vraj nemám črty dám a ladno zlaní. Nežobrem maškrty z ich vlhkých dlaní, mám povesť výchrice z Dunaj.

0: K vine obžalovaného sa teraz vyjadrí člen poroty občan Gamle.
1: Občan
2: Obžalovaný sa dopustil vlasti zrady tým, že mrhal krmovinami, čím podlomil silu našich revolučných vojsk. Je vinný a navrhujem trest smrti! Obžalovaný skrýval potraviny s kontrarevolučným zámerom vyhladovať náš hrdinský parlament.

Na Litere ste počúvali literárne pásmo pod názvom Túlavé topánky Karla Čapka. Autorsky ho pripravil Milan Materák. V réžii Jara Riháka účinkovali Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Eva Medelská. Reláciu redakčne pripravila Miriam Vojteková a mala premiéru v roku 1995.